dnes máme tu čest vám říci, že jest všech vingazů pěst. Je vingazů čas a k tanci naraz i zní rytmu hlas. Odej se swingu, nebo tisíce swingu.

mirný momonok a namažil je. Kyšláň ho sobodno, posívem sobodno, udívem vojle si debe.